Y buen wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wi